0: ti mogli zlomit. Jenže, čítej mě, piju to počí, čaj, tak jel, jel to, jel, týče, čípo, ahoj, pětok, skáliči.
1: She get one life, so be after pack up the knife. She get one chance, she get one life, so be after